0: sera qui. Servi pocita cessa sera qui. Ja zenitki czekal na zazrak, a przyś następni. Dovolte, abych vám poděkoval.
1: Nesvoji svar řeč.
0: Vleďte, mám jistotu, že se ta zavěť najde. Nevím, proč vám tak nesmírně věřím.

0: jste všemitoci, hoci vy jste velt, opisí. A ještě něco, míleško,
1: míleško, skvělému testamentu.
2: Yeah.

0: Ale ak se opravdu jmenovala Elian.
1: Lidia, vždyť to máte teď tu opíšeš.
0: Helen, Helen, tam je jenom Helen, nic víc.
1: O samozřejmě slavina, Lidia, MacGregor.
0: To musíš tam jedat, seba Emilia, a máte ho zřejmě a montes. Nebo ti ti ti ti
1: ti ti ti ti ti ti ti ti
0: ti ti ti ti Elina Macropulo, scegli e screti!
1: Signore, scegli!
0: Siste tu, Fremilha!
1: O certa jacto, vete!
0: Sei, proste! Savi ti e pscet! Oi, io ti si fardi na dovi! Naro se nem lupo vendazzate o listopado ossum nat se cestnat av matris nim zapis e tohle! Nome mi fatti Ferdinand Macropulus Bonus, Hematetski, Otec Finehan, Mata, Elia.